Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utká doma s Jabloncem, výkopě ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Do lavice základních škol na Vysočině usedlo v novém školním roce přibližně 48 800 žáků. Z toho bylo 6 035 prvňáčků. Dalších více jak 25 000 studentů zamířilo v kraji na střední školy. V Chotěboři se dočkali nových dílen a třeba v Humpolci pak strávníci mají k dispozici novou školní kuchyni. Na Vysočině nás dnes čeká zpočátku slunečný, později spíše oblačný den. Přehánky se ale objeví jen ojediněle. Vítr by dnes měl foukat jen slabě a provázet nás budou také letní teploty 23 až 26 stupňů.
6: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesurovina.cz

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hit Radio, 6 hodin, 6 minut, krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co
0: no,
1: si dělal?
0: No tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl, tak jsem ho nes. A než jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, Ježíš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, to je můj kornout, jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vibili se na to a tancovali, žádná piškotéka, ale 80, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý, co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Na ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777 937 777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity

0: Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia.
1: Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
2: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
1: Tak jdeme na to. David Jacler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
2: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
1: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
2: Sváťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
1: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
2: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
1: Petr Brno slavil jsem na rosky.
2: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
1: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
2: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
1: Marek Kladno přestěhoval se, hezký.
2: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
1: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
2: Hodně narozenin.
3: Takových aktivit, první den v práci,
1: to jo.
3: Dítě poprvé ve škole.
1: Narozeniny.
2: Stěhování, no. Výročí.
1: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my jsme vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox, vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole?
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, co ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, tak je aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Na silnici 2/385 v obci Křídla, na Žďársku se pracuje na silnici, je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaká, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš, nebo... Takže no, někdo dones třeba 3 nebo 4, jo, nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když ty neumíš psát?
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
2: no,
3: že by to není tak.
2: No, já myslím, že
3: rovnou...
2: se začínalo hnedka od prvního, yes. Od prvního dne dalšího týdne.
0: No, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, obyčejný svět.
3: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Fajn Rádio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. To je ten obyčejný svět. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to. Na, na, na, na, na, na. Davide, pojď se zpít, jak to zpíval.
1: Na, na, na, na, na, na, na.
2: To je ončo.
0: To je ončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36.

0: 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hitrádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hitrádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte. Na cestách přihodíme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku silnice v ulici Kosovská, v Jihlavě je silnice z důvodu opravy povrchu zcela uzavřená.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, Je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Heleďte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše se tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
3: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovnejch.
3: No tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
3: Já mám 20.

0: 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
1: No,
0: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Hele, ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom...
1: To je fakt blbý.
0: Bohužel už odbíjí telefon skoro vybitej.

90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steva Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Mezi Pelhřimovem a Křemešníkem by měla vzniknout poutní cesta. Na 8 kilometrech nabídne 10 místek zastavení s lavičkami a tématikou Nejsvětější trojice. Začínat by měla za areálem Pelhřimovského hřbitova a povede přes území několika obcí. Cílem je nabídnout lidem prostor, kde se mohou zastavit a vnímat místa, která mají pro náš region hlubší význam. Projekt je aktuálně v přípravě. Z počátku dne bude na Vysočině převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně později, a to spíše na severu kraje, a teploty do 26.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měkkého lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
6: Krásnou středu vám všem. Snídaně
5: šampionů. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: všemu, co děláte. Wanted, 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. My se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali, sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, hele. To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý,
2: jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
0: Myslím, nebo sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá. Kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali ze předu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady, ale jako tak. Tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo do těch.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili, tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový, takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, jak člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: tanečního do vašich uší ATC Around the World, 7 hodin 15 minut, čtvrt na 8 chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor, Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt to.
2: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo.
0: Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení, PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča z Pluhova Žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
3: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak kdože rozesmívá? Jasmin, no, ale prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo, přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli
1: v první lavici,
0: protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt, ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
4: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to hezký.
4: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
4: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po čtvrt na 8. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary, 7.21, za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Mirai tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavřenou komunikaci na Jihlavsku v Brtnici, na Tyršově náměstí probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: 7.29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Fridy Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz, to je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No a chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34
1: a tady se bude běhat.
0: Rychlá pětka. Celý tento týden vám v rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
1: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
1: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
1: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
1: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
1: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
0: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám dvokno jako pro srdečka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, ty vačka nevím.
1: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Ale hodně přemýšlet.
3: Nizozemsko.
2: Teď už to bude jenom lepší.
1: Teď už to bude hlavně bez nápojů.
0: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo? Duo.
1: Stichto.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mhm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, už 4.
2: Jo! Dali jsme to!
1: Honzo, zvládli jsme to, uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže je naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
1: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
0: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si toho všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
0: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili srážku s lesní zvěří, na Třebíčsku u Třebenic leží na vozovce sražená zrna, projíždějte tudy opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí se jim nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus, nejdřív dala Hanu Montánu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Do lavice základních škol na Vysočině usedlo v novém školním roce přibližně 48 800 žáků. Z toho bylo 6 035 prvňáčků. Dalších více jak 25 000 studentů zamířilo v kraji na střední školy. V Chotěboři se dočkali nových dílen a třeba v Humpolci pak strávníci mají k dispozici novou školní kuchyni. Na Vysočině nás dnes čeká zpočátku slunečný, později spíše oblačný den. Přehánky se ale objeví jen ojediněle. Vítr by dnes měl foukat jen slabě a provázet nás budou také letní teploty 23 až 26 stupňů.
4: Akce týdne po Wochenrotu Barco. Jen tento

0: zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
3: Hezkou středu všem.
4: Snídaně šampionů.
3: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku, těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
2: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
3: No, se uvidí.
2: No dobře, Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneské ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: hodin, 5 minut posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo, ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční, jo. Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije, jo. Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek, jo. Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Takže jak s jednou náušnicí?
1: No,
0: tak má dvě uši, ne?
1: No,
0: nebo s ní
1: ano.
0: Nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Ucho prostě. No, tak si říkám, že jako i takové věci se dějou. Mm-hmm. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale to by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho, nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když se s tím chceš svěřit
2: prostě
0: teda.
2: Prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý.
2: Vezmej si mě.
0: Tak tady to, tady to, tak tady to. Už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne,
0: obyčejný.
1: Ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 9:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaké hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: To je milá žádost o ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říkám, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zásnubní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Tak tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky a jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální, a ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požádáš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno, zítra.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Ray Dalton na Hit Radio. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře, dobře. Píše tady taky kamarádka, kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek, který taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To je
0: moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling

90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu. Na D1 mezi 119. až 141. půl tým kilometrem ve směru na Brno bude na Krenici probíhat údržba vozovky.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Vysočina.

0: Přejeme vám hezké ráno, zítra rádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou 4členou porotou a moderování se znovu ujme Leoš. Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme Doremi fa sol la si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: To taky ne teda.
0: Tak jo, tak Jasmin začne.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, ne, ne. To je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Víc, co to je za otázka, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David, ty. Je dobrý,
0: Jasmin,
4: ale, no.
0: Bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio, Hit Radio.

0: Tata Klu, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ho ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a
0: pravda,
2: ono teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Dovču a zítra.
1: 6, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou u Jitkova bourala dvě osobní auta, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže počítejte s kratším zdržením. Na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu Ústříte, že i tady bourala dvě osobní auta, zdržíte se v obou směrech. A na trase Havlíčkův Brod Polička došlo k nehodě a projížděte tam opatrně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Informovali o tom Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jeseníky se nově dostanou i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit aršík s názvem Jeseníky klenot severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba pradět Petrovy kameny nebo vodopády Bílé Opavy. Více dodá mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
4: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík čtyř známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
3: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. No a tenistka Daria Vitmanová dohrála na grandslamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartůňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska by mělo být polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a přeháňky se můžou vyskytnout, ale jenom výjimečně a teploty krásné 23 až 26 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Tak hezkou středu vám všem přeje z Hit Radia Vysočina Markéta Zušťáková a tady už je ode mě třeba John Newman.

Tohle byly UDG, odlétáš na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 11 minut. Já jsem včera byla cvičit, měli jsme to venku a bylo ještě fakt strašně hezky takhle večer. A já jsem si říkala, že mi ty krásné večery budou chybět. A dneska přijdu do práce, zapnu počítač a jako první na mě vyskočilo, že v září bude ještě nadprůměrné teplo. Tak na jednu stranu samozřejmě jsem strašně ráda, za mě ideální varianta by byla, kdyby jako by bylo takhle hezky teplo a třeba v noci celou noc pršelo, protože je mi jasný, že ten déšť je potřeba. Tak já si myslím, že to by byl ideál, jestli to máte taky, tak klidně napište. Tady už jsou na Hitrádiu Vysočina

0: Tohle byly Pitbull a taky Kesha na Hitrádiu Vysočina. Tak Pitbull v rozhovorech k této písničce přiznal, že jeho první volbou pro tenhle ten slavný refrén byla Rihanna. Ta ale v té době zrovna nahrávala duet se Shakirou, takže neměla čas. Tak Pitbull oslovil Keshu a ukázalo se to jako geniální tah, protože takový ten její drsný energický styl do té skladby sedl úplně dokonale. Takže někdy rozhodují náhody a to, že někdo nemá čas. Tak třeba se nám dneska díky náhodě taky něco poštěstí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: co potěší.
1: Tak moderní technologie už míří dokonce i za seniory a vlastně i pomáhají, představte si to, experimentují teď hodně s virtuální realitou, takže senior si třeba nasadí brýle, ocitne se v zahradě, kde plní různé úkoly, ať už třeba sbírá ovoce nebo jen praská balonky kolem sebe, no a zlepšují si tím prý motorické a kognitivní funkce. A můžou se díky virtuální realitě dostat kamkoliv, třeba i k moři. To jsou teda věci, co? Tak kterou babičku a dědečka byste taky zapojili? Koho by to bavilo? Nehlašte se všichni. Tady už je další srdcovka pro vás na Hit Rádiu Vysočina. Tohle je kapela Divokej Bill. A jenom znovu připomínám, že i dneska ve středu po 12. hodině k vašemu obědu hrajeme jenom srdcovky.

0: Tohle byl Miles Smith na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 40 minut. Tak přesně před 30 lety byla po 20 letech obnovená povinná 9letá školní docházka. A teď se třeba o tom mluví, že zrovna ta 9. třída, že by se to mohlo zrušit, ale zatím se o tom jenom mluví, jako zatím stále devítky jsou, takže zatím stále povinná 9letá školní docházka. Ne míň, ne víc. Tak každopádně zdravíme i všechny školáky, už vám to začalo, tak dneska takový ten první ještě pořád si myslím rozkoukávací den. Vlastně ne první, druhej teda, ale rozkoukávací. Myslím si, že dneska se toho ještě moc nenaučíte. Já jsem jela do práce a v Brtnici byly dětičky a šly někam do knihovny, si myslím, jo? Takže říkám rozkoukávací. Tak jo, přeju vám krásnou středu, za chviličku už pro vás. Sia.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Jogurtobů kilo za 99,90. Olmíci jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servisy na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 155 ve směru na Prahu stojí odstavené osobní auto, tak si tady dávejte pozor a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely 2 učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser David Dvořák.
2: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
1: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. No a první fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se od 18 utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
3: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Tak dneska by mělo být polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnost, bude většinou oblačno, můžou se objevit někde i přehánky, teploty 23 až 26, v noci očekáváme velkou oblačnost, ojediněle s přehánkami a teplotami 13 až 10.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Krásný den vám přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina. Za chviličku pozvánka na kulturní akce, buďte s námi a tady je taky

Rádiu Vysočina, Tom Grenen. Tak už asi víte, že stát letos nepošle peníze krajům na modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Vysočina je na tom každopádně trošku lépe než ostatní kraje, protože ve státním rozpočtu má vyčleněnou takovou zvláštní kolonku na budování návozových tras pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Díky tomu vzniká třeba obchvat Brtnice, Zašovic, Slavětic nebo Velkýho Mezříčí. No a na obchvat Brtnice já už se teda osobně hrozně moc těším. Příští rok už se konečně dočkáme. Takže já vám přeju, ať se vám všem dobře jezdí po Vysočině. No a kdyby cokoliv, tak samozřejmě pošlete nám o dopravě hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a tohle už je Kateřina Marie Tichá a Plamen na Hit Radio Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: V sobotu se na letišti v Křižanově koná letecký den, který připomene 90 let od založení letiště a 80 let Aeroklubu Křižanov. Zvu vás taky na zahájení nové sezóny Dukly Jihlava. V sobotu se v okolí horácké arény uskuteční zahajovací akce Dukla Nástup. Propojí hokej, armádní tradici, program pro rodiny s dětmi a ještě pomůže rodinám padlých vojáků. Začátek je v 11 hodin, tak určitě doražte. No a v neděli se běží taky už 11. ročník jihlavského půlmaratonu. Ta akce proběhne už od 9 hodin v areálu Český mlýn v Jihlavě. Hlavní závod se běží mezi 12. a 15. hodinou, ale připravené jsou třeba i dětské závody nebo rodinný běh, takže se určitě přijďte proběhnout.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

slowly. Za námi Alec Benjamin na Hitradio Vysočina. Mě vždycky baví strašně moc ty příběhy těch písniček. No a před námi jsou teď Evanescence a k tomu se váže taky jedna zajímavá historka, tak já se s vámi o ní podělím. Amy Lee napsala tuhletu píseň v pouhých 19 letech. V té době byla v takovém, jak se to teďka říká, toxickém vztahu. No a v kavárně potkala kamaráda, mimochodem svého budoucího manžela. Ten se jí tehdy podíval do očí a zeptal se, jsi opravdu šťastná. A Amy měla pocit, jako by jí viděl rovnou do duše, což v ní probudilo hluboké emoce a inspirovalo jí to k napsání textu právě o tom procitnutí. Takže jestli jste čekali na nějaký znamení i pro vás jako k tomu procitnutí, tak tady je. Tady jsou Evanescence.

takhle strávit krásné odpoledne ve společnosti své drahé polovičky, dobrého vína a také krásného prostředí zámku Příseka. Ale vůbec není problém, v sobotu odpoledne vyražte na akci Putovní vinaři na zámku v Přísece. Připraven je pro vás velký vinařský kvíz, mini degustace, taky cymbálovka, dokonce i sleva na prohlídku muzea autíček. A pozor, bude i burčák, takže si to v sobotu odpoledne přijďte do Příseka.

chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: hračky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku na silnici 3. třídy ve Štítném se srazila dvě osobní auta, vozovka je průjezdná Kyvadlově. No a ještě máme hlášenou nehodu na Třebícku na trase Zjemnice na Moravské Budějovice v Dědicích. Tady havarovala dvě osobní auta, nehodu tam vyšetřuje policie. Měli byste s opatrností projet jedním jízdním pruhem. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Jen krátké zprávy a David Račák. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů Celsia, tropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda?
2: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
1: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Revoluce v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. No a rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu.
3: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dneska by mělo být polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, můžou se objevit přehánky, teploty 23 až 26 stupňů, no a v noci už očekáváme velkou oblačnost s přehánkami a teplotami 13 až 10.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Tak na Vysočině zase hoří, více si o tom povíme už za chviličku na Hit Radio Vysočina, do té doby další hity, třeba Dermot Kennedy.

0: De facto zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hele, znáte to, jak se říká, že peníze leží na ulici a stačí je jenom sebrat? Tak my vám na Hitrádiu Vysočina nabízíme novou soutěž, kdo pak to zvoní. A jsou samozřejmě, je to o peníze a ty peníze nebudou ležet úplně na ulici, ale přímo před vašimi dveřmi. Stačí je jenom v ten správný čas otevřít. Podrobnosti soutěže a hlavně vyplnit registraci do soutěže můžete na našich stránkách hitradiovysočina.cz, takže pojďte těm penězům naproti.

Pohodovou středu z Hit Rádia Vysočina. Tak pohodovou středu asi moc nemají hasiči, protože tady mám od nich opět informaci, že hoří nedaleko obce Chlébská na Žďársku. Podle posledních informací na místě události zasahuje 12 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, zasahuje tam taky vrtulník, vyhlášen byl už třetí stupeň požárního poplachu a hoří asi 1 hektar. Tak budeme doufat, že to hasiči rychle zvládnou dostat pod kontrolu, posíláme jim sílu a posíláme jim taky písničku. Takže za chviličku Disturbed z Hit Rádia Vysočina.

0: Zadarajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tak tohle byla Katy Perry na Hit Rádiu Vysočina. Já vás zvu k poslechu Hit Rádia Vysočina i dneska večer po 18. hodině, kdy nám bude hrát to nej z 80., 90. a milénia. Tam rozhodně třeba patří i Roxette, takže se vlastně už teď pojďme naladit na večer.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Tohle byla Poetika na Hitrádiu Vysočina s písničkou Mám pocit, že tě ztrácím. Taková krásná srdcovka, srdcová záležitost. Mimochodem další srdcovky, teda písničky, které milujeme a které jsme třeba už dlouho neslyšeli, je strašná škoda si je takhle nepřipomínat, tak my vám je připomínáme každý den po 12. hodině v našem vysílání. Takže i dneska k obědu srdcovky pro vás. Zůstávejte s námi, já se loučím, přeju krásný zbytek středečního dne, no a zítra v 9, ahoj.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hit Radio.
6: Hit Radio.

0: Vyhraťte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toho, čo no.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý,
4: jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 pozor v obou směrech, pohybuje se tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na Prahu jede mezi kilometry 124 a 94 a směrem na Brno mezi kilometry 119 až 141,5. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
4: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
3: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Záchranáři na Vysočině zažili rekordní léto. Vyjeli téměř 10 tisíckrát. Jde o historické maximum. Jedním z nejvýraznějších letošních nárůstů byl počet výjezdů k pacientům s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem. Nárůst zaznamenali také u nejrůznějších úrazů, ale nechyběly ani zásahy u dopravních nehod. Podrobnosti máme na webu.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině si užíváme sluníčka, během odpoledne a večera se začne tvořit oblačnost, ale přeháňka se objeví jen výjimečně, k tomu v maximech naměříme 23 až 26 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc cool je na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. Kino.
0: Hit Rádiovi

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takový jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No, je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž, prostě on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas, vezměte telefony a pojďte mi napsat 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich se za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tohle jsou Imagine Dragons Sharks na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí, takže... Pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás neboleli kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie?

Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárneme. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, pať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhletu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a míříme na D1. Máme tam varování před pneumatikou nebo její částí, a to ve směru na Brno na kilometru 110. A velký pozor taky na Prahu, kvůli lati na vozovce je tam uzavřený pravý pruh. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové z soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkráta v rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Předposlední přípravný zápas dopadl pro hokejisty Dukly nemile. I přes velkou bojovnost vyhrál na jihlavské půdě budějovický Motor 5-3. Zítra pak červeno-žlutí vyzvou v horácké aréně Olomouc. Větší radost byla včera v Třebíči. Raketový úvod zajistil bílým hvězdám skal po pardubické rezervy a výhru 5-2. Zítra Horáci přivítají Kolín.
6: Akce týdne po Mošrotku Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dnes nás na Vysočině provází letní teploty, v maximech naměříme 23 až 26 stupňů a i když dopoledne bylo ještě skoro jasno, odpoledne se bude tvořit oblačnost.
7: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: Christmas Runy.
1: Tohle jsou Hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni, prosím vás, přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant. Nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová voda, móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo. Jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony. To jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že... Přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu, za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

Michael Jackson, Will You Be There, posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves, dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije, neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hit Radia. A já posílám další hity z Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Já prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. My máme hormony úplně na všechno, to je jak se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiální, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit. Logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a my.

0: Tohle jsou Huby Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi pubertáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Po našem kraji se jezdí bez nehod, u Havlíčkova Brodu ve směru na Habry se to ale začíná štosovat, připravte se tam na zdržení. A po D1 teď projedete bez výraznějších potíží. Kdyby něco, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro...
7: Chytrá.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
3: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
2: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla, zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
4: I letos se bude v Jihlavě pomáhat. Do areálu letního kina se v sobotu odpoledne sjede 13 kapel, které bez nároku na honorář zahrají pro dobrou věc. Tentokrát celý výtěžek poputuje Tyflocentru Jihlava, které pomáhá nevidomým a slabozrakým občanům kraje Vysočina. Připravený je také bohatý program pro děti, včetně naučné stezky, sportovních stanovišť i tvoření.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: I začátkem září nás na Vysočině provází krásné letní teploty. V maximech se dostanou až k 26, ale na dopolední téměř jasné obloze se postupně budou tvořit mračna.
6: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady. Teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson na Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když se vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777 937 777. Co může zaznít v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777 937 777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

Posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No a máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7:10 rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7:10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujem částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Další hity k tomu. Za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.
1: Hit Radio Vysočina.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 163,5 hořel na krajnici kamion. V místě se to začíná štosovat a tvoří se tam kolona. A opatrní buďte i na Pelřimovsku, v Kamenici nad Lipou v Masarykově ulici, kde probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě, tak i tam počítejte zároveň s omezením. A ještě se hlásí naše linka řidičů.
1: Zdraví řidiči, právě jdu z Velkého Meziříčí na Třebíč a u Rudíkova jsem potkal černýho civilního podijaka s bradavičkama vpředu, tak si dejte pozor, jak ať vás nikde nevyberou. Mějte se, čau.
0: Díky moc za vaše informace a kdybyste i vy měli nějaké zprávy ze silnic, tak budeme rádi, když dáte vědět. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Máme 15 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Tiskárna v Břeclavi už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí mít do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk je letos potřeba na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes budou na 4 tratích výluky. Začnou krátce po 8 hodině večerní a potrvají do půlnoci, kdy budou místo vlaků jezdit autobusy. Půjde o trasu do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Členské státy Evropské unie dnes podpořily opatření, která mají na pomoci obchodu bloku s Arménií. Dočasně totiž zruší velkou část dovozních cel z jihokavkazské země, která nyní po letech spojenectví čelí obchodním restrikcím Ruska. Změny by měly začít platit poté, co je v září v hlasování potvrdí také Evropský parlament. Fotbalová Slávie dneškem zahájila prodej balíčků vstupenek na zápasy Ligy mistrů. Přednost mají tradičně permanentkáři. Oproti minulé sezóně této prestižní soutěže jsou balíčky vstupenek zhruba o 10% levnější. Pořídit se dají už za méně než 5000 korun.
7: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Jak meteorologové předpovídali, nad Vysočinu doputovala mračna a po většinu odpoledne bude oblačno s teplotami kolem 25. Večer a v noci se pak mohou objevovat přehánky a teploty spadnou na 14 až 11 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
9: Je středa, na řadě je pozdravit a poslat další song další krásné obci tady u nás na Vysočině. Hádanka pro vás. Dnes míříme na Havlíčkobrodsko, protéká tam Úsobský potok a je tam zámeček. No, víte? Klidně napište, co si myslíte, koho dneska budeme zdravit, jakou krásnou výzku na náš WhatsApp. A my posíláme další, ty za chvilku to prozradíme. Tady už Bon Jovi.

0: Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut. K tomu my přejeme hezkou středu a právě protože je středa, tak dneska budeme zdravit další krásnou obec tady u nás na Vysočině a Markét, koukám na to, se hezky připravila, vystylovala.
1: No, já jsem
0: koresponduje
1: si totiž,
0: to s tím.
1: Já jsem si totiž na sebe vzala takový krásný
0: kytičkovaný
1: květovaný šaty.
0: Ano.
1: Tak by mě zajímalo, jestli v Květinově mají taky tak jako rozkvetlý paloučky a zahrádky plné květin, barev a vůní, když se ta obec na Havlíčkobrodsku tak krásně jmenuje.
0: A je to venku, ano, a vy jste typovali správně, vy, co jste nám psali, díky za to, ano, dneska zdravíme Květinov na Havlíčkobrodsku. Mimochodem, je tam to velká spousta, co jsme koukali tady do map, krás, nejenom, že velmi sympatický název, takový romantický, jarní bych řekl, tak to na mě působí, ale je tam i zámeček, který byl postavený v roce 1811. Vidíš, to jsem vůbec nevěděl. Já, abych pravdu řekl, já jsem tam asi nikdy nebyl.
1: No ale pozor, on je na Havlíčkobrodsku ještě Květnov, ale chybí mu to íčko. Tak abyste si to nepletli s Květinovem, protože já jsem manžela tady potkala, jsme si předávali syna a on říká, jaký mám šaty. A já říkám, no protože budeme řešit Květinov. A on je, odsaď teď jedu, lepil jsem tam nějaký plakáty. A já říkám, hele, a nebyl to Květnov. A on se tak zamyslel a říká, aha, já vlastně nevím. Takže, aby jsme si to nespletli.
0: Není Květinov jako Květnov, jo? Bacha na to. Každopádně, klidně dejte vědět, co tam v Květinově máte pěkného.
1: Jestli tam jsou ty zahrádky.
0: Ano.
1: A kytičky.
0: Prosím vás, kdo tam má nejhezčí zahrádku, to nás zajímá. Takže zdravíme Květinov a posíláme jeden pořádný song právě tam. Tady už David Guetta, Teddy Swims a Townsend Aya. Dejte vědět. We

0: možná si to říkáte, když projíždíte Vysočinou, protože napsal Jirka k dnešnímu zdravení krásné obce Květinov. Jirka napsal, jednou jsem tam asi projížděl, bylo to moc pěkné.
1: A potkal taky nějakýho jelena?
0: To nevím, ale tam je to dosti pravděpodobný. Je to fakt jako kouzelná výzka. A na to, že má 229 obyvatel, tak Markéta mi tady říkala, ona to teď prozradí všem, tam mají i dost spolku.
1: No bejvávalo, mě by zajímalo, jestli tam ty spolky ještě jsou, jo? Tak poslouchejte, jo. Český svaz žen, hokejové mužstvo, květinoští hasiči, motocyklový tým, myslivci, včelaři, vešlo se to vůbec do toho Květinova všechno?
0: No jako 229 obyvatel, to by každý...
1: To jsou všichni v nějakém spolku tam.
0: To by půlka musela dělat prostě právě každý nějaký jako spolek, no. Tak zdravíme do Květinova, máte to i takhle s hudební kulisou, speciální, protože nám tady probíhá rekonstrukce.
1: Jo. No, nám tady zbíječky, tyjo, jedou.
0: Dejme si chvilku, to je náš pan elektrikář, to je výsostně teď pro něj, aby byla slyšet jeho práce na celou Vysočinu. No, on zrovna přestane.
1: Ale jde mu to,
0: my mu fandíme, jo, děláme nové studio. No každopádně, zdravíme Květinov na Havlíčkobrodsku a za chvilku Alok nebo Pink, tak hezké odpoledne.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ranní hit rádia Vysočina v 15 hodin a 30 minut. Alok a Bruno Martini, přejeme krásné odpoledne.
1: Start nové hokejové sezóny se blíží, dohrávají se poslední přípravná utkání a v sobotu v případě jihlavské Dukly velký start do toho nového ročníku, kdy Dukla slaví 70 let. Na telefonu už jednatel jihlavské Dukly, pan Bedřich Ščerban, hezké odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne.
1: Pane Ščerbane, za týden začíná nová sezóna, Dukla do ní vstupuje jako úřadující mistr první hokejové ligy. Je po loňském titulu letos větší tlak nebo naopak větší sebevědomí?
2: To je strašně těžká otázka. My dokonce jsme dvojnásobní šampioni, takže vlastně bychom rádi získali ten hat-trick v řadě, ale to bude strašně těžký, protože všichni samozřejmě ví, že Dukla má silný tým, jsou se vědomi toho, že i jsme posílili, získat body s Duklou bude prostě něco prestižního, ale všichni budou k tomu i tak nastupovat, takže předpokládám, že oproti nám budou hodně nastupovat za zabezpečenou obranou, spolíhat prostě jenom na rychlý breaky, hodně bránit, a to není úplně jednoduchý se v tomhle prostředí, takže jsme si toho vědomi, hráči o tom ví a prostě nehledáme žádný výmluvy. Víme o tom a musíme se prosadit i proti úputní obraně.
1: V krátkosti, jak moc se změnil ten mistrovský kádr? Je podle vás letošní Dukla připravená tedy znovu bojovat o ty nejvyšší příčky s cílem na extraligu?
2: Jsme silnější než v loni. Krátce řešeno.
1: A to je dobře. Na to se moc těšíme, až to uvidíme přímo na ledě. Letos Dukla slaví 70 let a oficiálně sezónu odstartujete už tuto sobotu akcí Dukla nástup. Co je pro fanoušky připraveného?
2: Tak my tenhle tu akci děláme společně s armádou, protože Dukla byla armádní klub a ke své historii se hlásíme, takže je to pojatý jako takový den pro ně s dětmi, takže spousta atrakcí vlastně připravená od 11 hodin už v parku, kde i vojáci budou ukazovat nějakou vojenskou techniku, zbraně, ukážou v podstatě, jak třeba slaňujou ze střechy arény, zároveň se to pak, když tak budou moci návštěvníci vyzkoušet, ukážou nějaký bojové techniky, přepadávání, třeba osvobozování rukojmí, jak by to v praxi skutečně tak vypadalo. A pak bude následovat ze 4 hodiny zápas Old Boys proti Armáně, kde je to benefice a my celý výtěžek věnujeme právě rodinám těch vojáků, kteří jezdí na misi a mají teďka nějaký problémy.
1: Jak jste zmínil, součástí soboty je tedy také exibiční zápas Dukly Old Boys a vy tam nastoupíte taky na led, pokud se nepletu. Jak moc se těšíte a jak jste na tom vlastně s kondicí?
2: Dneska jsem byl trénovat. Připravuji se poctivě, byl jsem trénovat i minulý týden. Beru to tak, že se fakt, je to sice exibice, kde nejde o výsledek, ale chceme si zahrát, chceme divákům něco ukázat, takže jsme se i připravovali, párkrát jsme i trénovali.
1: Ona, ano, tam bude vojenská technika, dynamické ukázky, vy už jste to víceméně prozradil, program pro děti, potom tedy ta samotná hokejová exibice. Co z toho všeho bude za vás největší tahák, jako na co vy se nejvíc těšíte?
2: No tak já samozřejmě, protože si zahraju, ale určitě se budu podívat i na ty dynamické ukázky.
1: Sobotní akce, jak jste zmínil, má benefiční rozměr, výtěžek půjde na, pokud se nepletu, pomoc dvěma rodinám, můžeme prozradit jmenovitě?
2: Letos ta exibiční pomoc konkrétně půjde dvěma lidem, a to vlastně Miroslavu Kukovi a druhý je Jiří Krojc.
1: No a poslední otázka závěrem, kdybyste si měl přát jednu věc před startem té 70. sezóny, co by to bylo?
2: Aby jsme ji oslavili postupem do extraligy.
1: Je, a to jsem si strašně přál, že řeknete, tak si to krásně sedlo. Pane Ščerbane, moc děkujeme, my přejeme hlavně, ať se ta sobota vydaří, ať už počasím, návštěvností a ať se v rámci té charitativní záležitosti vybere co nejvíce. Moc díky, že jste si na nás našel takhle čas v éteru Hit Rádia Vysočina. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: co se děje na Vysočině.
1: V sobotu vás zveme do Křižanova na Žďársku, kde se koná letecký den, který připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. Připravený bude bohatý doprovodný program, vyhlídkově seznamovací lety, akrobatické vystoupení Martina Šonky i další letecké ukázky a mnoho dalšího a začíná se už 9 dopoledne. Zveme taky do horácké multifunkční arény v Jihlavě na akci s názvem Dukla Nástup, která odstartuje 70. sezónu klubu. Čekají vás hokejové exibice, program pro děti, ale akce bude také především benefičním dnem. Veškerý výtěžek totiž ze vstupného poputuje praporčíku Miroslavu Kukovi a 10letému Jiříkovi, kteří se nacházejí v náročné životní situaci. No a v neděli si můžete vyrazit zasportovat a protáhnout si tělo. V areálu Český mlýn v Jihlavě se chystá už 11. ročník jihlavského půlmaratonu. Běžecké závody vypuknou v 9 dopoledne a hlavní závod se poběží od 12 do 15 hodin.
2: Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Robů kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Cyrus na Hitrádiu Vysočina, za chvilku 16. hodina, blíží se zprávy, taky pohled na silnice a taky náš biják, ve kterém dnes hrajeme o dva lupeny do multikina Sinestar, tak po 16. mějte telefony při ruce. Tady už Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a až 40-minutové zdržení vás nemine na dálnici D1 mezi kilometry 172 až 162 ve směru na Prahu, kde hasiči zasahují u hořícího kamionu. Projedete tam jedním pruhem, ale velmi opatrně. A případně vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Finanční poradci přišli na nový způsob, jak si najít nové klienty. Zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci svých vlastních služeb. S varováním dnes přišla Česká národní banka, která zároveň upozornila, že nevydává žádná osvědčení opravňující finanční subjekty k pořádání vzdělávacích aktivit. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. Víc nám řekne generální ředitel sklárny Mozr Martin Dvořák.
4: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
3: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Za dovolenou Češi utratí v průměru 55 tisíc korun. Je to nejméně z celé střední Evropy, jak vyplývá z dat vybraných cestovních agentur. Nejoblíbenější destinace se v posledních letech nemění. Je to Turecko, Egypt a Řecko. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník filmového festivalu. Zlatého lva během zahajovacího večera převezme americký herec a režisér George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii Benátská přehlídka uvede 21 filmů.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Jdeme mrknout na počasí. Teploty na Vysočině se pohybují mezi 22 až 26 stupni, v Třebíči aktuálně 25,7, naopak Košetice, Křešín, Kramolín 21,9 stupně, v noci to potom spadne na 14 až 11, no a zítra zase letní počasí, oblačná až polojasná obloha a teploty opět až 25.
1: Hit Rádio Vysočina.
7: A nám to tady vrní a vrní, to máte cihly, tvárnice, hřebíky.
8: Máte písek, vápno.
7: Jo. Na samotě u lesa. No za chvilku budeme hádat další filmovou ukázku. Tak připravujte telefony, náš biják je připravený. Market se dneska postarala o ten dubbing velmi známého filmu. Tak až zazní ten správný signál, volejte, ve hře jsou dva lupeny.

0: to tady dva lupeny do multiky na Sinestar v našem bijáku. Market se usmívá, tak jako trochu laškovně, nebo jak bych to řekl.
1: Potutelně.
0: No, protože dneska si vzala ona na starosti filmovou ukázku, kterou přemluvila, předabovala. Na telefonu, nevím, jestli se usmívá, je Hanka Zavlíčková Brodu. Hani, hezké
2: odpoledne. Já se usmívám, ahoj.
1: Ahoj, Janko.
0: A je dobře, že tě ten smích neopouští a doufám, že se budeš usmívat i po dnešním bijáku, po hádání filmové ukázky. No tak jo, tak jsme připravení, hele, jdeme na to.
2: No, poslouchám.
1: Hodně štěstí.
0: Jo, 11 sekund.
2: Děkuji.
0: To má, tady to je.
3: Děti, smraďuši, vstáváme, za 15 minut vám zvoní budík. Budíka mám rád, je můj kamarád. Nepromeškám ani chvilku a už cvičím čtvrt hodinku.
2: Taky usmívá.
0: Taky se usmíváš.
2: Je to pupendo.
0: Je to pupendo. Ani ty máš nějak děti, ty šly včera porují do školy nebo...
2: No, mnoučátka. Mám dva prňáčky.
0: Hezky. Taky si na ně takhle je povzbuzovala.
2: Nepozbuzovala, já jsem jim popřála den dopředu, aby měli šťastný krok a nechávala jsem to na rodiči.
0: No tak, hele.
2: A ti to užijou.
0: Jasně, no tak pojďme se podívat, jestli to bylo pupendo. A pupendo je správná odpověď, ano, naprosto správně. Dva lupeny do multiky na Sinestar, Hani, jsou tvoje.
2: A když to tak kolegyně tak krásně přečetla, nebo...
1: Je, děkuji, ty jsi nezaváhala ani na vteřinku, to mě potěšilo.
2: No, to byla krásný.
1: Je, jo, tak moc děkuju.
0: Market se snažila mít něco pozitivního, ano. Většinou křičí a teď to bylo takový jako pozitivní.
2: Bylo to hezký.
1: Děkuju, Haničko.
0: Hani, vydrž nám na telefonu, jinak se mě krásně přejeme hezkou středu, ahoj.
2: Vám taky, ahoj.
0: No tak náš biják vybrán, ale to samozřejmě nevadí, mi zítra po 16. hodině. Hrajeme o další volňásek do multiky na Sinestar. Piják, Hitradia Vysočina.

0: Rasten na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na pět. Přejeme pohodovou středu, ale pohodová není úplně na silnicích.
1: My míříme na D1, kde, jak jsme vás informovali, hořel kamion na kilometru 163,5 ve směru na Prahu. Stále tam počítejte s komplikacemi. Hasiči ten hořící kamion už sice uhasili, ale pořád tam probíhá i záchranné práce. Místem projedete jedním pruhem, ale počítejte tam s více jak půlhodinovým zdržením.
0: Tak hlavně šťastnou cestu, případně nám dejte vědět, kde to stojí nebo kde to nejede. Na náš WhatsApp hlasovkou 725 44 38 37. My třeba právě za volant za chvilku posíláme další hity Timbaland, One Republic nebo Ale Farben.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Myslím, nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Public na Hit Rádiu Vysočina. Apologize, my tady hrajeme s naším panem elektrikářem, který nám tady vrtá. A děkujeme samozřejmě za to, to není výtka. Tak tady hrajeme takovou hru. Já nevím, jestli on ji hraje, ale my určitě, že se snažíme trefit, kdy nevrtá.
1: A teď zrovna se nám to podařilo.
0: Teď
1: zrovna nevrtá.
0: Takhle, řekněme si upřímně, zatím prohráváme.
1: Jo. No docela na plný čáře, dneska posluchači, co opravdu poctivě poslouchají, nám to můžou dokázat.
0: Ano, pokud nás máte opravdu jako v uších až na tom bubínku, tak uslyšíte, že tady rekonstrukce v plném proudu, tady prostě se vrtačka a zbíječka nezastaví. Každopádně, co se taky nezastavuje, řekněme, tak je léto. Já jsem koukal tady do předpovědi počasí a vypadá to, že zase dorazí tropy.
1: No na Vysočinu jsem se koukala, že by měli v pátek až 29 stupňů, ale předpokládám, že kolem Dukovan nebo na Třebícku, že to opět poleze přes tu třicítku. Nicméně tyhle ty vedra by měly skladit zase hned sobotní bouřky dopolední.
0: Hele, to už je snad poslední závan.
1: No já nevím.
0: Ne, ty chceš, já vím, já říkám snad,
1: to léto, ty
0: chceš,
1: se těšíš
0: no,
1: na ten podzim,
0: že
1: jo?
0: Já doufám, že je to poslední jako závan. No. A taky fandím, jak říkám panu tady elektrikáři, aby to měl co nejrychleji hotový. Podívejte, teď tady máme skoro jako absolutní ticho, jo?
1: Je proto ty tak chvátáš na ten podzim, protože se těšíš, až ta rekonstrukce bude hotová.
0: Jo, to by bylo pěkný, ale já tady mám pozor. Jeden song pro našeho pana elektrikáře, on už startuje.
1: Brum, brum, brum.
0: A už je to tady. Máme tady, když nemůžeš, tak ti nejvíc.

0: a Hanna Bulin na Hit Rádiu Vysočina DNA. Co máte ve svém DNA? Co vám koluje v žilách? Kdyby to byla otázka na Moraváka, tak si tipnu, že to bude jednoznačně víno. A my tady máme jednu krásnou vinařskou záležitost. Na tuto sobotu 5. září totiž akce Putovní vinaři v muzeu Autíček na zámku v Přísece u Jihlavy. Je to odpolední záležitost od 15. hodiny. Hele, mini degustace tady čtu. Velký vinařský kvíz. Poznávat budete u drůdu podle hroznu, k tomu cymbálovka, jídlo a pozor, to by jeden nevěřil. Dokonce tady píšou něco dobrého k jídlu, jasně, a také pivečko pro ty, kteří vínu na chuť ještě nepřišli.
1: Prostě tyto putovní vinaři myslí i na své tady kolegy, kteří neholdují víno, to je hezký. A bude i letošní výborný burčák. A vůbec, kdo tam přijdete, tak budete mít slevu 50% na vstupné do muzea.
0: No, více samozřejmě na webu Muzeum Autíček, zámek Příseka u Jihlavy, takže sobota odpoledne, ta je jistá.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: tašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Måneskin na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku 17. hodina, blíží se další zprávy, taky mrkneme na silnice, jak to jezdí, nebo respektive nejezdí na silnicích po Vysočině. No a do té celé další hity On City, Cyril, anebo právě teď jedna letní záležitost. Sluníčková, Shakira právě teď.

0: hity na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy a teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na D1. Stále očekávejte komplikace na trase do Prahy na kilometru 163,5. V místě je neprojezdný pravý pruh kvůli požáru kamionu, který už hasiči sice zlikvidovali, ale stále tam zasahují. Kolona se tvoří od kilometru 172. A kdybyste i vy měli nějaké zprávy,

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes nárůst cen roste. V prvním pololetí motoristé natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic. Litr benzínu se aktuálně prodává okolo 42 korun, nafta je skoro o 4 koruny dražší. Návrat dětí do škol může opět zrychlit šíření žloutenky typu A. V posledním roce se Česko potýkalo s epidemií, když hygienici potvrdili bezmála 3300 nemocných. Letos jich evidují už bezmála 1500, z toho 70 za srpen. A teď něco pro čtenáře. 16. září v Česku proběhne už 20. ročník Noci literatury. Letos pod titulem Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojí se tradičně více než stovka měst a obcí, kde budou znát máme osobnosti předčítat z vybraných knih. Naše nejvyšší fotbalová soutěž dnes dohrává dva zápasy čtvrtého kola. Brněnská Zbrojovka už za hodinu nastoupí doma proti Hradci Králové. O dvě hodiny později pak má Výkop zápas mezi pražskou Bohemkou a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
3: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: A co počasí? No tak dnešní maximální teploty na Vysočině se dostaly nejvýše v Dukovanech a na Třebícku 26,9 stupňů. Nejméně naopak Černovice, Dobešov 22,3 stupně. A zítra bude foukat slaboučký vítr, čeká nás oblačná až polojasná obloha a stále letní teploty až 25 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
5: Po 17. hodině se už Markét loučí, jde pomoc panu elektrikáři s tím, aby to co nejrychleji dodělal.
4: Já jdu vrtat. Mějte se fajn, ale zítra od vrtačky zase k mikrofonu.
5: Jo, jasně, zítra nabíj baterky a jdeme na to.
4: Okay.
5: Měj se krásný, Market, ahoj, my pokračujeme dál po 17. hodině, další hity s vámi Marek Grande a Lost Frequencies, tak hezké odpo.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už v pondělí 7. září mějte opravdu nastražené uši, nikdy totiž nevíte, kdy na vás zazvoníme, tedy kdy naše snídaně šampionů ráno zazvoní. A pokud na vás doma zazvoní, tak musíte otevřít do půl minuty, v tu chvíli vám předáváme přímo do dveří prachy. Jo, kdo pak to zvoní, troufám si říct, že od pondělí po celé září budou všichni ráno na nohou, protože kdo by nechtěl po ránu třeba i místo té kávy prostě hned 5 táců, že jo? Takhle celkově hrajeme o 100 tisícový balík, ten poslední výherce dokonce získá 50 tisíc. Důležitá teď registrace na našem webu hitradiovysočina.cz, velmi jednoduchá. Zhůru na to a třeba už v pondělí zvoníme právě na vás.

0: Sheeran na Hit Radio Vysočina ve 17:45. Dneska je středa 2. září, v kalendáři je svátek, má Adéla. Tak všem Adélkám na Vysočině jen to nejlepší, máme jich tady 2085. No tak Adélky, užívejte jen to nej a za chvilku od nás Alex Hepburn nebo Miles Smith. Hit Radio.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Zebrn na Hitrádiu Vysočina za 5 minut přesně půl šesté. Přejeme hezké středeční odpoledne, no a dnes v 18 hodin další Hitrádio Klasik je na pouze ty největší hity 80. 90. a milénia. Takže hezky na pohodu, snad taky už po práci, a pokud v práci, tak o to rychleji to snad bude utíkat. Mám tady jednu takovou krásnou záležitost, ochutnávku, když nakoukneme pod tu pokličku toho playlistu, tak vidím, že po 18. budou třeba Bee Gees, Nirvana, Luna, a nebo taky zazní i tato velká hudební ikona. Cher na Hitrádiu Vysočina právě teď.

0: Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 35 minut, k tomu takový aktuální čas, pohodovou středu přejeme. Pokud dneska třeba něco oslavit, tak je prosím pěkně světový den kokosu. Jo, neplést si to s něčím jiným, tu jednu slabiku tam z toho vyřazovat, kokosu. Tak naložte s tím třeba k večeři, my posíláme další hity, Adele nebo Medúza, James Carter.
1: Hit Radio.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Lai, hit Skyfall na Hit Rádiu Vysočina ve 6:45. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte středečního podvečera a večera. A zítra ve čtvrtek ve 15:00 se budem z Marké těšit.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte s tím, že na D1 na 163,5 kilometru odpoledne ve směru na Prahu zasahovali hasiči u hořícího kamionu, tak je potřeba i nadále s tím počítat, můžou tam být jisté komplikace. Jinak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
3: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
2: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přehánka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno a na severu místy přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. To, co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujeme s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupili k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hitrádia, to je skvělý, co? Jo, to je Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. No, mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím vás, personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak doje aspoň to maso. No, dítě je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

Undercover. Never let her slip away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti musely dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch 2 měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No a prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu, s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No a naleďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

0: Atomic Kitten, If You Come To Me, jste z Hitrádiem. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo, neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Tak čo, podařilo se vám malilinka to zpomalit? Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky, postupně kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť, trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity, tohle je Gabrielle.

0: Filip Oki a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky, že vás nic extrémně netrápí, tak je teprve začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budem užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Shirley Heartache v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No, prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal, prosím vás, pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na souostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra má.

Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.

oblíbený rock set v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně. A zavírejte okna, jo? Dobře, domluveno. Kate Ryan, právě.

0: Johnny Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo...
1: Don't worry. Be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.